A hi žokon stydženja bie v Lipsku, vulki hokatok, mesto bie z vulkodžila čorne, respektivnije či hosčo, ki su sebi na tak mienovane Wave Gothic zetkanje dojeli převažne čorni zdrasčeni, a tež teledne nie unio von minjalu z Lipsku. Tisace jenželčano, kajž tež tisace španšano je unio mjesče, fenojo kopajnce, vonje z Londona a z Madrida. Dženca večo vodmije so mienujce finale Conference League, potekim nimo Champions League a Europa League finale C-čeho mezinárodného koparského turniera muži. Crystal Palace přečivo Rayo Vallecano rika finálne duel. Oja, znano tlasu tež nekoci neutrálni fenojo Red Bull aréne, znano tež Serbia, šako je teki finálne, môj přeco wasebite podauk, jim šejo na kúžde pad veľa vesela, ale vezo môžete sebi finále tež v televízii obladač. Na RTL Nitro so finále pokaza abo tež přes RTL Plus môžete streamovač. Zakop je ten celý čo v dževečích. Netko je veľk našich. We'll

Vnjesva čidle su čera zaso karte placali při tradicionalnym serbskim seniorovem škoče v Knežim dvorje. Cokonje bie dvaja cicači rajako a rajorio pudla, mjez nimi tež Novačk, Matiasa Bertolta su preni raz v kole vitali. Dňovo dobyče vudo by se jasnje Marko Kovar ze silnimi 3466 dybkami nimale 600 dybko bie on s tym před Siegfriedom Hörofom a Uwe Sieglerom. Cokonem odnoč Čenju vostane Herbert Kretschmann ale prytku. Přichodne kovo raje so potom konc junija športovým kazinje małym Voseku. A dalše povestče slyšiče tu za nikak 7 menšinu serbským rozhlasu, nitko pak najprede zaspiva Katy Perry.

0: Jana Busch heißt dich.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. Ve studiju Mati Gisvauk.
2: Dobre ranje. Na truskalcvojih bolach v Horni Vužice rostu truskalce rozdželnje. Kajše zdželi Kristjan Bok iz Kašec dobja tam znajmenča hišče do konca tydženja vočaknič, to samsne pfači za bolo bola Gros Naundorfa. Na bolu v Biskopicach moža bono tomu dženca hižo prine truskalce zeščipač. Bok plavuje truskalce na doromade 6 hektarach. Domanic v Husku, kiž plavuje truskalce na 2 hektaromaj mes Horni Kino a Bilšecami, chceža potom za 2 tydženje prine truskalce predavač. Včera je so oficiálna truskalcová sezóna v Sakski zahajiva. V Kamenskej koruni Sviatoho Jana sú včera zastupero petícijského vúbjaka Sakského krajného sejma s navodnictvom korunie vo připovedženém zaureniu tamnejšej gynekológie a porodové stácie vúradžovali. Zakvat vúradžovania by je petícia ľudnosti prečilo tutem plánam. Andrea Kešcina s nadrobnošcemi.
3: Kajž za poslanča krajného sejma a čvonka petícijského vúbjaka Elen Jenšec od CDU na naprašovanie zdieli, by je dvúhodžinská rozmova konstruktívna. Cíl vúbjaka je, zo so krajne sem hišče do liečneje přestavky z tutej tému zabiera. Zaposlanča Karen Lajová od Livice ze zviazkového sema je včera namovjala, zo Miłosakske sociálne ministerstvo v tutem páče zakročiť a zaureče vusadiť. Znamenča do nižšie prúhovanie dokončené. Ministerstvo pak zdieli, zo to možno nie je. One prúhuje pak v biehu polieta, hač zaureče zastaranie vohožuje.
2: Korunia Sviatého Jana by konc apríla připovedžíva porodovú stáciu a gynekológiu konc mie zaureč. Petíciu prečivo plánam by viaca či 20,000 podpieračelov podpísala. Gmenská rada Malešece je čera gmenský etát 2026 v objeme nímale 18 miliónov eur obsamknula. 8,3 milióna eur z toho sú za investície. Najviac učinia plánované košte za novotvá základnie šule Malešece s hotom a športovňu. 6,9 miliónov v prvním tvarským otrysku. Radičeľo v obsamknichu plánovač dvúčarovú šulu na miestne nicejšie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov euro. Sanirovač a vutvarič dotajne tvarenie vyššej šule je vyšších koštov dla zblída. Externa poradžovanská firma má tiež prúvač, že sa nimo to ľutovač hodí. Plánovaný koncept Mezinárodného folklórneho festivala v Užica chceža organizátor tiež klitu džiažeč a programy v Budešinie, Hochoze a Kruščicach previesť. Na to je so přijotovanský vúbek čara v Kruščicach dojednal. Kajše zdeli ko navodnica festivala Katarína Jóková zapoda domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola zaužby za serbský ľud. V Užadace je, zo nemožná komunálni partnerojo zdelnie v Užice hišče podpieru přilúbi. To rieka sa pýta domovina tiež za ďalšími spichovanskými možnosťami a partnerami. 16. Mezinárodný folklórny festival v Užica prevedže sa klitu od 8. do 11. júlia. Sakský spolnomocnený za čekancov a vúsedlencov dr. Jens Baumann zladuje na pozitívne dživo servisového byroa v Vojerecach. Zajšvý týčen je sa budžovača Sakského ministerstva za nutskúne tým opýtal a sa vodžile informoval. V servisovom byrove nastanú miestrujem šavošky za 42 komunov v serbským sydlenským rúmie. V septembre je vúradžovanie so všetkými gmenami predvíčané, Baumann informuje. Však po jeho meneniu vúživanie serbštiny v javnom živeniu v obstajne přibiera a Serbu skruči. Servisové byro v Vojerecach v obstaji z leta 2019 a má tu kvilúciu v sobudžovačeriu. A to ma nebychu. Naše povestče, kýž namakáče tiež na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budyšine pokazá živé slibro 20 stopňov, vúľadáme modré nebio, dženca zmieme znova dojšto slunca, dále modré nebio vúľadáme a živé slibro te zalieze dženca na 24 do 26 stopňov.
4: Erunie tak, riane vúľady, kajž na vedro, upadaja, když poladam na puče, to rejka naše končiny je šo svobodne a tež dotaj sa niče nevyska, jeli sa to bioranja zmini, aby nešto uladače, přizvuče sa rade, polanaju pak telefonistce pod číslom budešin 7400, abo napisajče na maj pojezd přes našu četovú funkciu app MDR Serbia. Hrvak přijem moj Matej a Matej, dobrý jezbu.
1: Serbský rozvoz.
4: Večmenšinu, pana pošestčich.

Ve vazu môžete dženca kredariť, vaša pomocná živka je dženca mies po poňucioch a viečo šestčich ve vazovskej vyššej šuli prašaná. Mimo toho skážuje so dženca Budovská mieščanská ráda. Zjavné posiedženie zají so dženca po poňu pečich, tu na radnický žoli na Nuckonej Lauske. Jutze po poňu pečich doživiče Lipsku mejemetanie, k tomu přeproša študentské tovarstvo Zorabia Lipsk. Meja jutze po poňu pečich pádne a vizo sú tiež šice, tiež svojby. Rádi vítani. Skladnostne posmiatnych narodnín Mino Vitkojc je jutze koncert v Kočebusu, Valborga Vaudžic a Izabela Kadunska přeprošujete to na koncert za Minu. Jutze večer šestčich na dvorie Serbského muzeja Kočebusu. Dále je jutze posiedženie gmínskej rády Pančice Kuko, a to ve Votrovie. Jutze večer sedmich je štart zjavného gmínskeho posiedženia, to ve Votrovie starej šuli. Tam predstavia koncept za natvor nového hašenského hata ve Votrovie. A nimo toho zabierajú sa radičeľio s ústavkami vo škyče štomu. A poslední pokiu za jutřejší štvrtok v Budovskej Smolarec knihovni je jutře čítanie z knihy Z Kamenca do Palestíny, to v nemskej reči, jutře večer sedmich Smolarec knihovni v Budešine.

Naše novostřové obra zahtiš, tutun týdžen zase s impresiami to, što ještě so v kulturie a politice Serbach, takhle zašem týdženu hýbavo. Svjatku na Punžela je však nímale 30 zvířivých znova doržanta přiva byla. V osobit impresie družko a putniku jsme mězdrujím z povětra s trutom natočili, dále jsme pobyli tež v Pěskecach, čiž však je so morec další svjatku nižší highlight odměl, jmenuje se Koporský turnier v jasných cilku, helikopter, celenie jednatko a juskacech dobičarjo, šitko jsme za vás zapopadnili. V obladač můžete se to pola nás vysyči a tam vidíte s dobom impresie dňa mnou. Mězrujím s obrazami svědženia při mně blízko Kasova. Šo to namakáče na našej straně a v naši app NDR Serbia pod heslom Novosče ve obrazach.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Marieta Krečmariec z Dubrinka.
2: Čo dla Božo, kak husto si tute prašenje stajime. Ty som modliš, ty viriš, a to dla trichy tebe živenje. Ty pak funguješ dale. Za svojbu, za dživo, za všich druhých. A potom v tých vokomikách, duše čicho, pšinže či prašenje domysli, bo, čo dla netko. Tute prašenje nečini tebe svabo, čini če človeského. Vira nevoznamenia pšetco mocna byč, abo šitko nedom zaradovač moc. Vira voznamenia tiež raz dvielovac smieč, ale so nic v tutých dvielach súbič. Vážne nie je, hať si my tute prašenje stajeme, ale džeme z ním džeme, abo kak my z ním vopkadžame. Z tie dvie možnosti, so vročosť čaneč, přestať so modlič, nic viac do cirkve hič, abo vostač, a prajič, nerozumiu če Božo, ale ja tebe nepustču. Spravne byč v modlitve, ty s nevom a strachom. Nic perfektne virič dobieč, ale so tiš raz nestač, tiš je svojska vira mučna. Navuknič zaso dovirieč, krok po kroku. Dovira pak nereka, všitko budže nedom derje. Dovira reka, budže sobu, tiš přes čmu. A drude je to tiš dosť za dženca, ty si to uvedomime.
1: To praje Marieta Krečmariec z Dubrinka na roku a zamojitosti Kuluskej vosady. S tým je cí menšiny do šestčích.
3: Když bol ľudý kniez na zemiu polada, to porečak si ví, čemu stvorí človeka. Bije sa, šidne, močo sa a klepe ja, li pusti ľuhým vodu, nech kýde sa kres emora.
4: Ešte raz, polada na zemiu, vidí tam Boh, aký v one sa sem vidí tu.
3: Tak je to spísané, tak čítame to rady, no a chcej dobe diel Božie nad.
4: Pojčeš,
5: všetci do čoma.
4: Pojčeš,
5: všetci do čoma.
4: Pojčeš,
5: všetci do čoma.
4: Pojče!
3: A bol ľudý kniez, to draj kežuče!
4: Bože, vujka voda, a všetko pšeli je?
3: Na tvá si voč!
6: To bo ja dobro bledy buč!
4: Nehoš sa tisac koč, všinže voda a se fuč!
6: No a tvár, ja tu budem kára zastupič! Vukovaj sa svojbu, všetko tá svoju!
3: No a tvíje sa a dlíje, pšitajky viedre na oči!

Josefina Brečnadorec spieva vo případže v živeniu, případ pak nie, ktorú serbskú hudbu slyšíme, to vie za naša učná redakcia vúpeta a što je za nás netko druhý hodine vúpetova. Christoph Mikloške, ja svojím zaplanované z Instagram netrebám. Ale zaspieva Jan Jadwiga Andresová, rodina Venkec,

0: Če hodla? Kak? Što? Lexia praši so.
1: Bies radia dženca prošu.
2: Če hodla tadio? Si ty špatne spau?
1: Nie, ale ja ty spivane dženca rano necham.
2: A što je z Lexiom?
3: No huj, dže vo mne?
1: Dobre ranje, Lexio.
2: Vitaj, Lexio.
3: Mam so o tebe starosčič, tadio?
1: Nie, ja tu te piskanie dženca rano z radia celé jednore necham. Cíči raz to hižo praju a prošu vaju, zo to akceptujetaj.
3: Derje, akceptujemoj to. Josefina, je so čera ništo stalo?
2: Nej sem si vista, ale menju, zo vim, što tadia tak rozhori.
3: A, što si myslíš?
2: Čera rano v radiu bižeše nekajki spil. A tutun spil, jemu cövy dzień ani kuska nie z wucha hić cył. Wiesz?
1: Cele prawe, haj, to by się woprawdzie napinace.
2: Lexio, sana możesz ty kusny, co o tym pojedać, co o tym wiesz. Jak możesz si tajki spil woprawdzie głęboko do naszych mozu zaleźć. Tak zowu nas cövy dzień wopknieży.
3: No haj! Zrozumiu, tajki hudžbny vuchač je osebita vec, a kojždy jun hinak začuva. Ale haj, tady je ve mozam, je so spiv, abo lepe prajene, vista melodija, cele jednore zalubiva. A mozu tutu netko cele vocamo přeco zaso odpiskaja.
2: Što? Tady je ve mozu votraja melodije cele jednore vocamoha? A to přeco zaso, kajš rekorda?
3: Haj, tak so to ma. Moze lubuja mustre. Vo sebe krotke a jednore melodije z dojšto vospetovanjemi.
1: To reka, že spil tajke melodije v sebi ma, moze tute cele lohko vodkvaduja.
2: A če odla so melodija v myslach přeco zaso votraje?
3: Dež maš mija. A když nastane vostuda, melodia zaso zaskočí a bez konca beží. Do níž nejeví so za moze nové, zajímavší spiv.
2: To je bola každého človeka zaujšte inak. Tady jo, začo si vúši. Ja to netko s příšodným spivom vúspečam.

0: Policia z dźi.
1: Včera dopołdnia chcichu policistča na A4 pola bočnice Audi kontrolovač, dokelž nehodžachu sa značky ke Audi. Šofér pak čekne po A4 na smier Polska, za tunlom pod Limasom je vun kontrolu nad jezdžidvom zubiu, z drohy zjeho a sa potom s Audiom přečísnu, auto sa zapali a šofér sa češko zrani. Nasta věcna škoda 40 000 euro. Na Kamenskej Fichtowej běchu zajšły konstydženja vandalojo popuču, na morachu na fasadu tvarenja viacere zakazane symbole a skuncovachu tež viacere vokna. Škoda ve Kamencu 50 euro. Ve Vojerecach su zastunice Punžilu Šiponju šofera Audia kontrolovali. Svoju jezdnu dovolnosť nemôžeše pokazać, tabu jemu před 10 leta mižnosť čázana. Dále steše 40-letne pod vlivom viacerých drogov, kľúče za auto su policistča na to zčázali a muža sobu narvírzali. A blízko Nechania na B6 je včera ráno prásnevo, tam nie šofér nakladná auta pri křižovanišču před jezbu auta vopkečboval a na to dojnče ke zražce, dve v osobe sa lohko zranište, nasta 25 000 euro škode a B6 by 3 hodiny dospone zašlahana.
2: Tak daleko po teki nekotre zdjelenky policie, zaci menšiny sleduja potom pošitkone po jezče.

0: Janapo Sedmich.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V kamjenskej koroni Svjetoho Jana su čara zastuperja peticijského úbjerka Sakského krajna Sejma s navodnistvom koronija vo připovjeđenem zaurenju tamniše gynekologije a porodove stacije uradžuvali. Zakvat uradžuvanja bije peticija ľudnosće prečivo tutem planam. Andrea Kiszczyna ma dalsze informacje.
3: Kajž zaposłanča krajnoho Sejma a członka peticijského úbjerka Elen Jenšec od CDU na naprašovanje zdjeli, bije dvuhodžinska rozmowa konstruktivna. Ziel Wuberka je, so krajne Sejm hišče do lečneje přestavki z tutej temu zabiera. Zaposłanča Karin Lajowa od Livice ze Zwiaskového Sejma je včera namovjała, so miło Sakske socjalne ministerstvo w tutym padze zakročić a zaureče wusadzić. Znamenča do nišnije prúhovanie dokončene. Ministerstvo pak zdzieli, so to možno nie je. One prúhuje pak w biehu po leta, hač zaureče zastaranie worožuje.
2: Koronia Svjatoho Jana bie konc aprila připovědžiła porodovú stáciu a gynekologiu konc meje zaurič. Petíciu přečivo planam vy jace až 20,000 podpieračelov podpisało. Na truskalcových polach v Horní Vúžice rostú truskalce rozdielne. Kajž zdieli Christian Bock z Kašec, dobia tam znajmenša ešte do konca týdženia vočaknič, to samsne pváči za polo pola Grosna Undorfa. Na polu v Biskupicach môža polno tomu dženca hižo prine truskalce zeščípač. Bock plahuje truskalce na dohromade 6 hektarach. Domanic v Husku, kiž plahuja truskalce na 2 hektaromaj, mies horny kinu a bielšecami, chceža potom za 2 týdženi prinie truskalce předavač. Včera je so oficiálna truskalcová sezona v Sakske zahajiła. Gmenská rada Malešece je včera gmenské etá 2026 v objeme nemale 18 miliónov eur obsamknula. 8,3 miliónov eur z toho sú za investície. Najviac vúčinia plánované košty za novotvá základnej šule Malešece s hotom a športovňu 6,9 miliónov v prvním tvarským otresku. Radičelia v obsamknuchu plánovať dvúčarú čulu na miestne nicejšie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov eur. Zanierovač a utvarič dotajne tvarenie vyššie šule je vyšších koštov dla zblída. Externa poradžovanská firma má tiež prúvač, že sa nimo toho ľutovač hodí. Plánovaný koncept Mezinárodného folklórneho festivala v Užicach chceža organizátorov tiež klitu džeržeč a programy v Budešine, Hochoze a Koščicach privesť. Na to je so přijatovanský vúbek včera v Koščicach dojednal. Kajše z Dželiku, navodnica festivala Katarína Jorková, zapodá domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola založby za serbský ľud. V úžadace je, zo nemôža komunálni partnerojo z denie v Užice hišče podpieru přilúbič. To rieka, so pýta domovina tiež za ďalšími spichovanskými možnosťami a partnerami. 16. Mezinárodný folklórny festival v Užica prevedže sa kletu potom od 8. do 11. júlia. Sakský spolnomocnený za čekancov a vúsedlencov dr. Jens Baumann zladuje na pozitívne dživo servisového byrova v Vojarecach. Zajšvý týdeň je sobudžovača Sakského ministerstva za nutskúne tým opýtal a sobodžile informoval. V servisovom byrove nastanú miestrujem prevožky za 42 komunu v serbským sedlenským rúmie. V septembre je vúračovanie se všetkými gmenami predvíčané, Baumann informuje. Však po jeho meneniu vúživanie serbščine v zjavnom živeniu v obstajne přibiera a serbu skruči. Servisové byro v Vojarecach v obstie z leta 2019 a má tu kvílu cioch sobudžovačerju. A to ma nebychu všetké naše povestče, kiež môžete si vomere šečítač na našej internetovej strone, rune takéž v našej dámotnej app, kiež ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Miestem pokaza živé slebro tu v Budišine 22 stopňu, vúľadáme modré nebio, vy doma zavesče tež. Džen sa tak dále ponže, zmieme tu ešte slunca, dále modré nebio a živé slebro, te docpie temperatúru mies 24 a 26 stopňami.
4: Čo ješ nastupa vopkat poprom celé dere upada našej končiny je jeničce na A4 sme drežďané so vopkat mies honým ujezdom a Porschovom, hači defektno LKV-a dla tam však so hunia tiež tvári. A vyskač z tej v horní kynie, tam mieria spiešnosť smier bielšece Nemce Ebendorfe. A pak, šo svobodne, Matej, prijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
4: A bezo dobré ranie, peč, menšinou, pana posedmich.

Radvorská Vyšašula svedči leca vulk jubilej. Zmienujúce stoty a k tomu, co vie za nikotre programové dybky vúdživaja, napríklad tiež húdžme respektívne spievne přinošk. A za ňu, co čera prvý raz, nedeši spievari o šulského kora zvúčovali, tam šuli Marie Grolmusec je stará garda pod návodom Klaudie Knoblochec a Doris Barbaškec spievava. Potom zo sú svoje vosúky od procha vusvobodžili, klinčeše nazvúčované spievy, že zaso nimalek kaj štede, tak nám Diana Vočarjová zdjeli. Ale tak menovaný kôr niedešich nie je ešte zaurené. Rádo vítaja ešte dalších niedeších spievakov a spievariov. Přichodná proba za to bude júce za 2 týdne, potakým 1. júnia večer 7. znova v Radvorskej šuli. Nedom po přichodnej účbie mám pokyve za dženca a přichodné dny za vás, cibilky na sedomie.

Tutun, sobotu svečat Režanske dvorske cirkvi, vosabite sakrament, Karim Habib German, sornje vužice sa na mešnika usveči. Čveč a 20-letne pokađa ze širahovske fare a angažovaše sa hižo jako modostne pilnje cirkvinskim modinskim džele, mjezdurim ve Vjelečinje, vopake a dekanače budešin žitava. Pretač studovaše teologiju činješe German v ukupvani na socijalnoho asistenta a na kuvarja. Dženca dživa hižo jako diakon kamenice, předovšim s dječimi a modostnimi. Přejče so s mješnikom stač, pak je jeho hižo od zakladnije šule sem šavodžavo vun sam praji. Cirke je za njo domizna a předovšim tuta zromadnosť z ľudí. Tež sociálne médie chce Karim Habib German přichodže užívač, zoby modoch ľudí s témami viere docpiu. A to, že dženznejší džen tak v sobu najlepie. Mješnická svečizna Germana odmieje so sobotu dopodňa na pojednačích s biskupom Heinrichom Timmer-Eversom kež prajne Drežanskej katedrálii.

Včera po podniu sú sa zaso karty placali, a to v Nesvačidle pri tradicionálnym serbským seniorom Škoče, v tamnišim knižím dvorie. Cokonje bie jedna cíceči rajor jo a jedna rajor ka podľa. Mieznými tiež nováčk Matiasa Bertolta sú prvý raz kole vítali. Dňové dobyče vúdoby si jasne moko kovo se silnými cítisac 460 dybkami, nímale 600 dybko mieše s tým předskoka a na druhým miestne sledujaše Siegfried Hörauf a Uwe Siegler na cíči miestne. Cokonom hodnočeniu vostanie Herbert Kretschmer dále prietku. A přišone kovo vúraje sa potom konci júnia a to v športovom kazíne Marvim Voseku. Dalsche Poesche zwischen Sa Nika Stürmenschen und Potem Säue Monika Klesetz, das Bewerber.

0: Schulakam a Schulariam, Wodka nach Letniku najskeria. Boze woa prasnie, ale jenoš išče kusk, přetrač, písomne prúbania šako mače za sobu, netko išče ertne zmištrovač a potom sluša živenie za sobam. Nas je v zvisku s aktuálnymi prúbaniemi, přes kotrež so šulari odračuja, jeden zaujesče viac a tamne menie, zajmuavo, kak nastavaja prúbanske nadavky serbštine, předmet, u kotrež máme jenoš pomene mavo vúčorio a samo jenoš jeden hornoserbský gymnázii, Katka.
1: Kunčne prúbania sú zásadne. Nic jenoš serbštine, vulký mysterij. Z krajnym zariadom za šulu a kubvanie sa môa vo prúbanských nadavkách v serbštine rečeť a ja raz tak praju za serbský svet, kdež poprom nímale kúždo znaje a šo o ním vie, je to kytro anonymná vecka. Miena zestajerio prúbaniu vostanú tajne. Z nikým nejsem smieva rečeť. Kultusové ministerstvo praj, zo sú šice v občelení vinovatosť čmielčenia podpísali a žane informácie dále dávač nesmieča.
0: Sudači z najmenša rekli, kak prúbanské nadavky konkrétne nastavajú?
1: Haj a tute, nenastanú, kaž si mnoze snadno mysla v biroách serbského šulského dôvorstva abo vítej centruma. Nie, Sakské kultusové ministerstvo dá vúzvoleným vúčariam nadavk namiete za prúbanské nadavky zastajač. Potom fachová skupina nadavky prúje, je rečne předživa a z toho doskončne prúvanie zastaja. Při tym nenže jenž vo VOPSA, ale tiež vo to, hač nadavky oficiálnym kubvanským standardom odpoveduja. Cukunný proces traje po svojach ministerstva nenže leto a je za každý předmet samsný.
0: Tiež za předmet serbština.
1: Hej, při čímž ministerstvo písa, zo je vúžadace vúčerio za túto nadavk zdobyč, šako je v serbštine jasne menej fachovcu hač druhých rečných předmetách. Miestom sa môža sa podľa Nemčiny alebo Jendžeščiny vúčerio z Cuvie Sakske zapšieť, je to v serbštine jenož s vúčeriemi serbských kubvaniščov možno. Tohodla maja jednotlivý vúčerio viezo tiež väčšiu zamovitosť. A runočasne je pravdepodobnosť vyša, zo tiež šulerio vieste mustru spoznavaja. K tomu přinže ešte ďalší problém. Je malo kmaných serbskorečných textov a vedomostných materiáliu, ktorý hoďa sa z cíva za prúvania vúživač.
0: A ja sa ešte dopomňu zobie tak, zo má sa prúvanie dvojce kontrolovač, junú od svojho vúčoria a potom ešte raz od vúčoria tamnej šule. Ale máme tola jenož jeden hornoserbský gymnázii.
1: Celé pravie. V předmete serbština vostane prúvanie tuž za druhú korektúru na serbským gymnáziu Budešine. Jeli treba, sa samo ceča korektúra do runia tam odmie. To převodža potom krajný záriad za šulu a kubvanie Budešine. Dokiaľ je předmet takrec tak malý, nehočí sa veľa odbiehu z cuba, kež napríklad Nemčine alebo Jendžeščine anonymne organizovať. Všiušie ministerstvo v úzbenie, zo maja krúte smernice, jednotné očakovania a pravidva, zo bychu po možnosti objektívne hodnočenie za šulerky a šulariu zaručili.
0: Utromne Jack za informácie. Katka Pöpelec je rešeršovala, kak prúvania serbštiny nastanú.

0: Nábožné slovo.
1: Slyšíme džencovod Mariette Krečmariec z Dubrenka.
2: Čo dla Božo, kak husto si tute prašenje stajime. Ty so modliš, ty viriš, a to dla trichy tebe živenje. Ty pak funguješ dále. Za svoj bum, za dživo, za všich druhých. A potom v tých vokomikách, duše čicho, pšinže či prašenje domyslí, bo, čo dla netko. Tute prašenje nečini tebe svabo, čini če človeského. Vera nevoznamenia pšetco mocna byč, abo všetko nedom zaradovač moc. Vera voznamenia tiež raz dvielovac smieč, ale so nic v tutých dvielach súbič. Vážne nie je, hať si my tute prašenje stajeme, ale dže my s ním džeme, abo kak my s ním vopkadžame. Z tej dve možnosti, so vročosť čaneč, přestať so modlič, nic viac do cirkve hič, abo vostač, a prajič, nerozumiu če Božo, ale ja tebe nepustču. Spravne byč v modlitve, ty s nevom a strachom. Nic perfektne vyrič dobieč, ale so tiš raz nestač, tiš je svojska vera mučna. Navuknič zaso dovirieč, krok po kroku. Dovira pak nereka, všitko budže nedom derje. Dovira reka, budže sobu, tiš přes čmu. A drude je to tiš dost za dženca. Ty si to uvedomíme.
1: Praje Marieta Krečmariec z Dubrenka na roku a za mojitosti kuluskeje vosady. A s tým je 4 minčiny do 8.

0: Hačenje na autodroze 4 sme drežane som miestom tie štrušku dalečenie, hač do orna, kajže sa nám zdelilo, utrne džak za to, a tiež mie s veľkými rydoriecami, hač do lepoštofa, pokaza mi Google Maps, so hača ce vopkat, haj a 4 vás dženca ráno trošku merza. Apropo merzač, s čím mieše so policia za šoch dňach tak vokovo merzač, to preradži nám netko Mati Žisvok.
1: Polícia z G.
2: Napríklad stimio a zastojnice sú sviatky bunželu na autodroze 4 doromade 8 šoférov nakvaných auto zadžaželi, kýž nemiachu dovolnosť popuču byč. LKW bych umiestrujem s bateriemi, potami, meblemi a kartonkami nakvadované. Včera do podňa chcichu policistča na A4 pola počnice Audi kontrolovať, dokéž nehoďachu sa značky ke Audi. Šofér pak čekne po A4 na smier Polska. Za tunlom pod Limasom je vun kontrolu nad jezdži dvom zubiu, zdrohí zio a so potom s Audiom přečísnu. Auto so zapali a šofér so češko zraní. Nasta vecna škoda 40 000 €. Na Kaminskej Fichtove bych u zajšve konstitina vandalojo popuču na morachu na fasádu tvarenia viacere zakazane symbole a skoncovahu tež viacere vokna. Škoda ve Kamincu 5 000 €. Ve Vojerecach sú zastojnice bunželu šiponiu šoféra Audia kontrolovali, svoju jezdnú dovolnosť nemôžeši ižo pokazať, štabu jemu pred 10 letami žnosť čázana. Dále steje 40-letne pod vlivom viacerých drogov, kľúče za auto sú policistča na to zčázali a muža sobu na revír zali. A to ešte tiež včera našich vopkanných pokývach slyšeli, blízko Nechania na B6, tam je včera ráno prásnevo, tam nie je šofér nakladného auta, při kšižovaništu předjezbu auta v obkečbovou a na to dojnče ke zražce, dvě v osobě se lohko zranište, nasta 25 000 € škody, aby 6-5 hodiny dospolne zašlána.

0: Stuiš Radovari, zato ho ma budyski vokres poskit k Mateo.
1: Krajna radne zárad Budyšin pyta mienujce vopospodária za tamnišu kantinu ve tvarinju jo ve Budyšine na dvorništu je droze to je najprve raz na dvě leče. Kajž krajna radne zárad informuje, mače so tam ve přichodže vo snedajn, vo vobjed a vo přikuski starač to runja variče tež za záradovania vokresa. Hač do sreč julija môžeče so požadač, když chceče ve přichodne mailito maj ve kantinje krajna radna zárada Budyčku Honcu Miešeč, tuž prožujara.

0: Čo hodlá? Kak? Što? Lexia proši so.
1: Bies radia dženca prošu.
2: Čo hodlá tady jo? Si ty špatne spal?
1: Nie, ale ja ty spivane dženca ráno nechám.
2: A što je s Lexiom?
3: No huj, dže vo mne?
1: Dobre ranie, Lexio.
2: Vítaj, Lexio.
3: Mám so o tebe starosčiť tady jo?
1: Nie, ja tu te piskanie dženca ráno z rádia celé jednore necham. Cečí raz to hižo praju a prošu vaju, zo to akceptuje taj.
3: Derie, akceptuje moj to.
4: Josefina, je so čera ništo stalo?
2: Nej som si vista, ale menju, zo vim, što tady ja tak rozhori.
3: A, što si myslíš?
2: Čera ráno v rádiu bežeše nekajký spil. A tutun spil, jemu cövy džin, ani kuska nie z vucha hič cil. Víš?
1: Cele práve, haj, to byše vopravdže napínace.
2: Lexio, sana môžeš ty kusne, što o tym pojedať, što o tym víš. Kak môže si tajký spil vopravdže hluboko do našich mozl zalešť. Tak zovú nás cövy džin vopkneží.
3: No haj, zrozumiu. Tajki hudžbny vuchač je osebita vec a kojždy jun hinak začuva. Ale haj, tady ju mozam je so spiv, abo lepe prajene vista melodija, cele jednore zalubiva. A mozy tutu netko cele vocamo přeco zaso odpiskaja.
2: Što? Tady ju mozy votraja melodije cele jednore vocamoho? A to přeco zaso, kajš rekordo?
3: Haj, tak so to ma. Mozy lubuja mustry. Vo sebe krotke a jednore melodije z dojšto vospetovanjemi.
1: To rika, že spil tajke melodije v sebi ma, mozy tute cele lohko vodkvaduja.
2: A če odla so melodija v myslach přeco zaso votraje?
3: Dež maš mija. A když nastane vostuda, melodia zaso zaskočí a bez konca beží. Do níž nejeví so za mozy nové, zajímavší spiv.
2: To je bola každého človeka záležte inak. Tady jo, začo si vúši. Ja to netko s příšodným spivom vúspečam.

Na, Lubeđić, je to Josefina pravého hudobného vúchača za vás vúpytava. Jeli nic, da s nám tohle funguje. Skupina Astronaut a piatky vokleci talente. Za dve menšinie je potom na podživečich.

0: Grand-Journal.
1: Nábožné slovo. Magenca Marieta Kretschmariec z Dubrenka.
2: Čo dla Božo? Kak husto si tute prašenje stajime? Ty so modliš, ty viriš, a to dla trichi tebe živenje. Ty pak funguješ dale. Za svojbu, za dživo, za všich druhých. A potom v tych vokomikách, duše čicho, pšinže či prašenje domysli, bo, čo dla netko? Tute prašenje nečini tebe svabo, čini če človeskeho. Vera nevoznamenia všetko mocná byč, abo všetko nedom zaradovač moc. Vera voznamenia tiež raz dvielovac smieč, ale so nic v tutých dvielach súbič. Vážne nie je, hať si my tuté prašenie stajeme, ale dže my s ním džeme, abo kak my s ním vopkáďame. Z tej dve možnosti so vročosť čaneč, přestať so modlič, nic viac do cirkve hič, abo vostač a prajič, nerozumiu če Božo, ale ja tebe nepustču. Spravne byč v modlitve, ty s nevom a strachom. Nic perfektne vyrič dobieč, ale so tiš raz nestač, tiš je svojska vera mučna. Navuknič zaso dovirieč, krok po kroku. Dovira pak nereka, všitko budže nedom derje. Dovira reka, Bože sobu, tiš přes čmu. A drude je to tiš dosť za dženca. Ty si to uvedomíme.
1: Čenciše nábožné sú o mieše na roku a zamojitosť či kuloskej osady Marieta Kretschmariec z Dubrenka. A s tým je cimienčiny do 9.

Casa Jovanna, aktuelle Magazin, gledam z vami zase sledk a dopredka, co jo bylo a co bužo, to zgenioše žínce ved nás. Při mikrofoně převožuje vás přes program Anja Kochoj-Čvarcová. Vítam vás učebně na Sereský rádiový program. Ten vám net teke ještě pičku dokratně předstejom, do toho, že co mám redne žen a věle vjasela při přísluchaniu.

Viele Applaus zu Schneeli Umirze. Serskego Ludovico Ensemble, sa litosnu inscenatio. Borscheinski, Herr Notze, Poist, Joe, Pschi Bismarcko im Tormje. Toschü, jo swischali, naschom Programme, Jinsa, swische Schoktomu, ischi, WC, naschom aktuellen Chinosko. Wedem nosniki, smaka, jose Jinsa, a vice ve praze, teke serbe, budu pedla, hotsom tam na konferenze to grono ujo, to teke planaske nierza. Serske, bilida, Bujo Jinsa ve Sarske Museum ještě také v tom svišeša šake a pregledňujeme s vami také ještě do nového udáša našeho sarského tyženika Nové Casnik. Co myslím, až se zase upašil ve stáž při radiu.

Jo, a nežli, až vinujeme sa aktuálnym čojeniam, co my sa kdo máže uchvažovaš ze spivarku Wiebke Reichenbachholz, žínca, gajo južo lepe, ale cora jo bylo přešopo. Snáš pen pomaga zimný muž ze snega?

0: RBB. Serbski program. Povijesti.
1: Przygotowania za Międzynarodny Folklorny Festival Łužica znowu są startowali. Stolet jużo dajo przepożycenie padlowańskich zonów w Epłotach, a nimska zeleznica pyta casowe znanki. K tomu a WC dostanio szonin to aktualne powieści w tym dniu. Ja som Diana Szecowa, dobry dzień. Planowane Konzept Międzynarodnego Folklornego Festivala Łužica kšeje organizatore teke znowa dožaržaš a programy w Budyšinje, Ochoze a w Kroščicach przewjazć. Na to jo se przygotowański úběrk cora w Kroščicach dojadnau. Ako jo zdzieliła kowjednica festivala Katarina Jurkova, zapodajo domovina nento pšospu vo spěchovanje pla kulturnego ruma a pla załožby za serski lud. Upominajúce jo, až njamogu komunálne partner je zdolnije v Łužicy. Amt Pícňo a gmina Ochoza hyšči podpěru přilubiš. Togroni, až pyta domovina teke za dalšnymi spěchovanskými možnosťami a partnerjami. 16. Międzynarodny Folklorny Festival Łužica převiežo se znova ved 8. do 11. julia. V Ochoze zmakajú se přidúcu v autoru na prétne přigotovanské obradovanie. Padlovanie a błota słuchajú już generácie dvojko gromadu. Před 100 letami, v maju 1926, jo Erich Möhring v Lubňoje prétnu upožicárňu za padlovanské zóny vytvoril. Jogo idea jo bola jednora. Gosti sú namakali zóny namestne a ne sú museli svojské obúznie z Bonu transportirovať. Z toho jo nastal jeden zakladný kamien za turistické uvýše Błoto. Teke žinca jo padlovanie krádu oblobované ve Błotach a tisace gosti kúšte lieto uzgonjujú na svojský part tú vodnú krajinu. Při pustčalnicach dajo ved lietosa nové tofli s regulami, kenč senzibilizirujú padlovariu na naturu a drugich gosti živaš. Rono Žinca se v Rošijo smiertne žen kjarližarja Paula Gerharta z Lubina. Před 350 letami jo zemrio, ale veto jo ve spomnešu Luži a jogo kjarliže su nadale kradu oblubovane. Žinca viaco na posedmich dajo ve Lubinske cerkvi Paula Gerharta svežinsku nimsko-sersku nabožninu z orgelami, kórom a pozaunovým kórom. Až do pětka majú tam teke kúšte žen pódňo na božninu a koňc týženia ste svežen a nímska rozkvosová namša. Nímska zeleznica pýta casové znanky. Za imidžový film kenč predstajio útvar drugeje koleje mjaze Lubňovom a Hožebusom pýtajú protagonisty, kenč majú k projektoju abo k tej série nieco zájemného ulicovaš. To mogu byš luže, kenč sú druge koleje hyšči sami uživali, abo kenč mogu ulicovaš vrtich vrtvarjenja. Pendlarje, kenč se nažijajú na polepšenje, abo předevzešarje, kenč přes lepše zvízky dobytk za svoju firmu víže. Nagravaš kšejano gvoz, nic video. Zajmce mogu se plagmene gokojce pod info@kolkwitz.de přizjavíš. Stiri advažastego junia vet sega pešich jo v auli Gokojskego centra zjavne informacijske zaredovanje nimske zeleznice k tvarskemu projektoju.
0: Jadro.
1: Tak a gorcota, ako zlietne dny žinca nebužo, vedrova služba připovieži jo maximálne 3-2 gradu. Nezabinčo veto na svinsnú krému, gaš z čo dvojko vence dúce. Svinco svieši na dôžicu, žedná mrokavka neovížeš a večovate bužo vedpodňo. V noci máš o šanzu raz derje převečeš tú špu, termometa padňo na chvodnoch živeš gradu. Víče bužo vedro ako žinca, za to bužo ke zachopienku konca týženia zase gorúco. Pětk ze 27 gradami a božko nejož žeden desč vytvížeš. Za to se ráží o to seno.

0: Vičema de serske literace bostak Mina Vitkojc a Ingrid Huštetova a jima jo naša literatura a teke naša muzika tyženja venovana a Minje Vitkojc venuju viče vesebne koncert v serskem muzeju spivate a grajote viče jacor džesova spivarka Valboga Vaužic a violinistka Izabela Kaudunska vene predstajote svoj predne album a duo s titulom Za Minu. Ulicujo kuratorka Kristina Klimova.
1: My se vegin vjaselime, až je básne se žen a veci tak zase vetnovodky uživajú, abo si menša se s nimi se zabirajú. A ja se vegin vjaselime, až tak muzikarka Valburga Vaužic jo ucetáva tak tú riednosť od básne Mine Vitkojc a ona jo je novo interpretírovala. A to bože tak v obšimejšie toho koncerta a ja sa veľkým veselím, až ona to jo všimnula a také to žincajšného casa přesajžila ze sliadného vúberného komponistku a to je tá poľská komponistka Izabela Kaudunska a oni sú nieco celé nového tvorili a to je to dobre až ze našich stavíznou, ze našich literárnych stavíznou také zase nieco nového nastanie.
0: Koncert zachopil se Vice Zegar Šestčich v Sarskem muzeju na dvore, kurte dostan jošo Jano Vjacor namestnje. V ni poše 15 abo 12 euro. Jo, a nindo slyšošo Vit Vaužic a Kaudunski titel Pežedanje pobesni Mine Vitkojc.

Kazane Jovanna, aktuelle Magazin, gledamo z vami zase sletka do predka, co jo bilo, a co bužo, to zgonijo še žince ved nas. Při mikrofonje prevažujo vas přes program Anja Kohoj-Čvarcova. Vítam vas učebne na Serbski radio v program. Ten vam net teke ešte pičku dokratne predstavljam, do toho, že se mám redne žen a vjele vjasela při slušanju.

Jo, a nežli, až vinujeme sa aktuálnym čojeniam, co my sa groma, že uchvažováš ze spivarku Wiebke Reichenbachholz, žínca, gajo južo lepe, ale cora jo bylo přešopo. Snáš pen pomaga zimný muž ze s

0: Vičema de serske literace bostak Mina Vitkojc a Ingrid Huštetova a jima jo naša literatura a teke naša muzika tyženja venovana a Minje Vitkojc venuju viče vesebne koncert v serskem muzeju spivate a grajote viče jacor džesova spivarka Valboga Vaužic a violinistka Izabela Kaudunska vene predstajote svoj predne album a duo s titulom Za Minu. Ulicuje kuratorka Kristina Klimova.
1: My se vegen vjaselime, až je básne se žen a veci tak zase vetnovodky uživajú, abo si menša se s nimi se zabirajú. A ja se vegen vjaselime, až tak muzikarka Valburga Vaužic jo ucetala tak tú riednosť od básne Mine Vitkojc a ona jo je novo interpretirovala. A to bože tak v obšimejšie toho koncerta a ja sa veľkým veselím, až ona to jo všimnula a také to žincajšného casa přesajžila ze sjadného vúberného komponistku a to je tá polská komponistka Izabela Kaudunska a oni sú nieco celé nového tvorili a to je to dobré až ze našich stavíznou, ze našich literárnych stavíznou také zase nieco nového nastanie.
0: Koncert zachopil se Vice Zegar Šestčich v Sarskem muzeju na dvore, kurte dostan jošo Jano Vjacor namestnje. V ni poše 15 abo 12 euro. Jo, a nindo slyšošo Vit Vaužic a Kaudunski titel Pežedanje pobesni Mine Vitkojc.

Ja, vice ponio. Dvanas čiche deli zase začal to váš náš serský rádiový program. Diana Šecová buža při mikrofonie. Ja sa s vami rožognujem. Ja som Anja Koroj-Čvarcová. Žicem vám, všaušo redne vet podňo a spätobne jacor.